noc plná devadesátek.

0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Radio MB.
1: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: láska?
1: To je otázka. Láska ta kvete, když někde postel praská. Můžu říct, klidně tady a hned holky jsou všude. Jsou jich plný ulice i internet. Prý není možný všechny ženský světa mít, ale kdo říká, že se o to nesmíš ani pokusit. Svět patří tomu, kdo hraje poker s osudem. Tohle je život a nic víc už nikdy nebude.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
2: Pohodový pátek. Zítra od 12 hodin bude v Mladé Boleslavi uzavřena náhradní autobusová zastávka Nový Hřbitov. Důvodem je konání fotbalového utkání. Kvůli němuž bude neprůjezdná Jiráskova ulice. Po tuto dobu bude v provozu náhradní zastávka Městský stadion. Letiště Praha před hlavní sezonou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Očekává, že v letní sezóně odbaví rekordních 11,9 milionů cestujících. Meziročně o 3,6% více. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková dále řekla.
3: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutí v jednotlivých terminálech.
4: Sport.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i ze zahraničí. V Domě kultury se uskuteční jarníci na Cool Dance a mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Nenechte si ujít vrchol programu, tedy sobotní gala večer, který začne v 19 hodin. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Hezký poslech.
4: Radio MB.
1: Radio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
3: Tradiční muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne v pátek 22. května od 18. do 23. hodiny. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: www.radio.mb.cz
5: Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: Radili jsme struny.
1: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
2: Kým?
1: Mnou byla porada.
2: To si seděl sám v autě, viď?
1: Bylo nás víc, já a moje ego.
2: Skvělý, tak realita. Od 1. června Radio MB mění džingly i hudbu.
1: A má nový hlas, já.
2: Já,
1: dobře oba.
2: Radio MB, nový zvuk.
1: Naladíš od 1. června.

0: bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: A u zpráv vás vítám. Za 7 dnů se v Mladé Boleslavi uskuteční Bolka Fest. Parkoviště i stanové městečko přímo v areálu festivalu jsou vyprodané. V areálu bude možné platit kartou i hotově. Příchozí se mohou těšit na 17 interpretů. V šapitě stanu pak zahraje několik DJů. Mezi nimi třeba také Manene. Food Festival se uskuteční už zítra v Mladé Boleslavi na výstavišti. Začátek bude v 10 hodin dopoledne a příchozí se mohou těšit na speciality domácí i světové kuchyně. Vstupné se neplatí.
2: Sport.
1: Povolání tří nováčků na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe je podle kouče české fotbalové reprezentace Miroslava Koubka signálem pro všechny mladé hráče. Měli by cítit, že mají stejnou šanci jako Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka a Christoph Kabongo. K důvodům pozvání Sochůrka ze Sparty do širší reprezentační nominace trenér Koubek řekl.
3: Je to takový hráč, který se trošku vymyká. Takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají, je to hráč, kde se jeví velký potenciál a ukazuje to ve Spartě. Sparta s tím nemá problém. Měl jsem vidět v té konfrontaci s tou větší evropskou intenzitou, jak bude vypadat. Jo.
1: Zprávy končí, je čas opět na muziku.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Pěkný pátek s datem 22. května vám od mikrofonu Rádia MB přeje David. Představte si, že firmy v Dubaji a Číně letos chtějí spustit první létající taxi. Tenhle projekt už dokonce plánuje sériovou výrobu a cena asi 18 milionů korun. Takže parkování možná vyřešíme, ale hypotéka zůstane. Jsme Rádio MB, hrajeme vám další muziku.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: má Havelka, Uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
1: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
2: To už je stejně jedno, mizíme!
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
5: Já vás zdravím z Domu kultury a teď se pojďme podívat na jeden rekord. Ten drží Američanka. No a v čem spočívá ten rekord? Má jazyk dlouhý přes 9 cm. Dokáže si s ním třeba olíznout loket nebo zakrýt oko. Takže když si bude někdo stěžovat, že má dlouhý jazyk, může to být vlastně kompliment. No, my pokračujeme v pátečním dopoledním vysílání Rádia MB. Mějte krásný den.
6: www.radiomb.cz
7: Rádio MB.
8: Jsem ženská na medaili,

0: pátek 22. května, samozřejmě příští týden Bolka Fest, nezapomínejte na to. Za malou chvíli pro nás taky Roman bude mít další zprávy, teď ale o jednom srbském sýru. Ten se jmenuje Pule, vyrábí se z oslího mléka a kilo stojí klidně přes 20 000 korun, takže jestli jste si dneska dali ajdam, vlastně jste ještě dost při zemi. Pátek pokračuje, Emilům všechno nejlepší k svátku, no a za chvíli, jak jsem řekl, další zprávy.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: bylo 10 hodin. Radio MB.
1: Pohodový páteční den. Muzejní noce v Mladé Boleslavi uskuteční už dnes od 18. hodiny. Během večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Oblíbená inline dráha na městském stadionu v Mladé Boleslavi se dočkala další drobné úpravy, a to čerstvého nátěru. Obnova značení má přispět větší bezpečnosti chodců, běžců a bruslařů.
2: Sport.
1: Naši hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburku ještě dnes volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil včerejší trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý pak závěrečné vystoupení v základní skupině proti Kanadě. Zprávy končí, vracíme se k muzice, pohodový pátek.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně.

0: 142. den roku 2026 pokračuje. Tak o čem se budeme bavit v téhle hodině? Ve Švédsku existuje Ice Hotel, asi víte, kam tím mířím. No, vědci taky zjistili něco zajímavého o lidském těle. No a jaké mistrovství světa se pořádá ve Finsku, tak i o tom se budeme bavit mezi 10. a 11. hodinou tady u nás na Rádiu MB. No a hrát vám k tomu budu třeba Voxela, Opus anebo Tiesta. Krásný den.
1: Rádio MB.
2: Hudba z našeho regionu.
3: Sedím a zírám potupně do zdi. Už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce někdy se zpozdí. Mám prostě všechno, čemu dřív se

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Pěkný páteční den, pojďme na chvíli do Švédska, tam existuje Ice Hotel. Tenhle hotel je kompletně z ledu. Každé jaro samozřejmě roztaje a na zimu se staví znovu, takže check-out je tam doslova otázkou počasí. Kam byste vy vyrazili? Klidně mi napište na našem webu www.radiomb.cz, je tam chat vpravo dole. Jsme Radio MB.
5: www.radiomb.cz
6: Radio MB.

0: pátek 22. ladíte Rádio MB. No a představte si, že vědci zjistili, že lidské tělo skutečně vydává slabé světlo, jen je asi tisíckrát slabší, než aby ho oko vidělo. Takže technicky všichni svítíme, jen ne dost na to, abychom ušetřili za elektřinu, že bychom třeba v sobě měli nějakou zásuvku nebo něco. No tak to už je samozřejmě sci-fi, velký sci-fi. Tady je Rádio MB, krásný pátek.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB. MB.

0: Pizza.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Nový staniční hlasem, já rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Stále ladíte Rádio MB a teď pojďme na chvilku do Finska. Tam se pořádá mistrovství světa, kde muži běží s partnerkou na zádech přes překážky. No a jaká je výhra? Pivo o váze manželky. Tak pokud máte třeba takovou 120-kilovou manželku, budete mít i dost piva. Pokud máte 50-kilovou, tak taky to jde, že jo. Pojďme dál, tady je další muzika a za chvíli zprávy.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 11 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodový pátek. Zítra od 12 hodin bude v Mladé Boleslavi uzavřena náhradní autobusová zastávka Nový hřbitov. Důvodem je konání fotbalového utkání. Kvůli němuž bude neprůjezdná Jiráskova ulice. Po tuto dobu bude v provozu náhradní zastávka Městský stadion. Letiště Praha před hlavní sezonou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Očekává, že v letní sezóně odbaví rekordních 11,9 milionů cestujících. Meziročně o 3,6% více. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková dále řekla.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: Sport.
0: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i ze zahraničí. V Domě kultury se uskuteční jarní cena Cool Dance a mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Nenechte si ujít vrchol programu, tedy sobotní gala večer, který začne v 19 hodin. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Hezký poslech.
1: Rádio MB.
3: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Pátek 22. května ladíte Rádio MB, do konce letošního roku zbývá 223 dní, takže máme ještě dost času si ten rok užít. Navíc o víkendu nás čeká skvělé počasí, i o tom si v téhle hodině řekneme, a k tomu vám budu hrát taky Blink-182, Robina Gibba, anebo třeba Nebe, a řeknu vám i něco o nejkratší válce historie. Krásný den!

0: Pouštíte si Rádio MB, my jsme jediné mladoboleslavské rádio a mimochodem 1. června začneme úplně odznova. Budeme mít všechno nové, tak nás nezapomeňte ladit. Teď vám ale řeknu o nejkratší válce historie. Proběhla v roce 1896 a byla vedena mezi Británií a Zanzibarem. Trvala asi 38 minut, no a Zanzibar kapituloval dřív, než si většina lidí stihla dát snídani. Za malou chvíli si dáme tady na Rádio MB předpověď počasí. Já jsem David a přeji vám úžasný páteční den. Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: počasí.
1: Znělka oznámila předpověď počasí, tak to musí být pravda. No a dnes bude jasno až polojasno. Během dne přechodně kupovitá oblačnost, ale pršet by nemělo. 22 až 26 stupňů Celsia, takové jsou teploty pro dnešek, takže můžete úplně v klidu večer navštívit v Mladé Boleslavi muzejní noc. Zítra bude jasno až polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia a mrkneme i na neděli, opět jasno až polojasno a tentokrát už by se mohli dočkat tropické třicítky. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia a v pondělí nám to vyskočí dokonce až na 31. No, bude pořádný teplíčko. Tady je Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Na Rádiu MB teď pro vás máme reportáž. Budeme si povídat o společnosti Neonlack, která vznikla v Mladé Boleslavi v roce 1996, původně pod názvem Neon-Lack. Za dobu své existence se vypracovala mezi významné dodavatele v oblasti průmyslového lakování a lakované díly dnes najdeme v produktech téměř všech světových výrobců automobilů. V krátkém rozhovoru se teď ohlédneme za historií firmy. Naším hostem je ředitel společnosti Neonlack Vít Šindelka. Jak to tedy začalo? Chtěla vaše rodina vždycky lakovnu?
1: Tak to vám povím úplně přesně. Kdyby moje maminka nejela v zimě autem a nenabourala ho, tak by se neseznámila s tatínkem. Ale vážně, začalo to díky tvrdé práci mého otce jako lakírníka a nějakým schopnostem maminky obchodním, která se k němu později přidala. Nebylo v plánu úplně asi založit a postavit firmu o takovýhleho rozsahu. Spíš šlo nějakou tvrdou práci a vidět za sebou kvalitu.
0: Co zažil Neonlack za těch 30 let? Jak zajímavý je obor povrchových úprav?
1: Neonlack toho zažil opravdu mnoho za těch uplynulých 30 let. Když to vezmu, to gro bylo vlastně lakování dílů pro automobilový průmysl přes Octavy, Felici, Škoda Praktik, až vlastně po nějaká sekční vrata do betonárek a pískoven. Od prvního robota nebo komerční robotizované lakovny až přes digitalizaci a nastavování systému řízení.
0: Neonlack zvládl úspěšně generační obměnu. Toužil jste převzít kormidlo lakovny?
1: Tak úspěšně je tady na místě. Mezigenerační obměna totiž je relativně složitý proces, aspoň z mého úhlu pohledu. Kormidlo lakovny převzít jsem úplně neplánoval. Spíš jsem to viděl jako knipl od stíhačky, a ze které se mi následně stalo dopravní letadlo. Už od dětství mě to táhlo k letadlům, takže je to takové splnění dětského snu. Ale převzetí rodinné firmy vzniklo díky tomu, že jsem měl možnost podílet se na jejím rozvoji a v podstatě jako inovacím, ke kterým jsem přičichnul a které mi zachutnaly.
0: Za každou úspěšnou firmou stojí samozřejmě lidé. Jak se vám daří budovat a udržet tým odborníků v tak specializovaném oboru?
1: Je to tak, snažíme se být stále rodinnou firmou. To znamená držet hodnoty, slušnosti, důvěry, pochopení. Máme zaměstnance, kteří s námi jsou už 20 nebo 25 let. Zaměstnance, kteří k nám jezdí z Liberce nebo z Děčína, prakticky celý Středočeský kraj. Samozřejmě je to postavené také na kvalitním personálním oddělení. Jak je udržujeme? Udržujeme je tím způsobem, že zvyšujeme jejich kvalifikaci a odbornost. Každý zaměstnanec, který v podstatě k nám přijde, tak se z něj stane odborník nebo specialista, pokud tedy chce.
0: 30 let, to už je dospělácký věk, pomalu Kristova léta. Co čeká Neonlack v dalších letech a jak vlastně slavíte taková rodina firemní výročí?
1: Tak plány jsou jasné, je to o tom, že chceme být stále nějakou štikou v rybníce firem, být mrští a flexibilní. Plánujeme vícesměrný provoz, nové zakázky a hledáme samozřejmě i nové talenty do našeho týmu. Slavíme standardně takže dort, svíčky a konfety.
0: Naším hostem byl ředitel společnosti Neonlack Vít Šindelka. Děkujeme za rozhovor, ať se vám i nadále daří.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
5: To už je stejně jedno, mizíme.
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: skvělý pátek, doufám, že se máte výborně. No teď vás můžu pozvat na Bolkafest, který bude už příští týden, konkrétně za nějakých 7 dní a no prostě pár hodin. Tak a kdo tam vystoupí, budou Valda Gang, Jiří Korn, Rybičky, Horký že slíže, Dimitri Harley Škvor, Trautenberg, Alkehol, Arakain, no prostě a jasně výborný kapely. Lístky máte stále na vstup na fest.cz, případně si chyťte soutěž u nás v rádiu. Teď se loučím, užívejte pátek, užívejte víkend, já se dnes ještě jednou přihlásím po 17. hodině, mějte se moc krásně.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 12 hodin. Rádio MB.
1: A u zpráv vás vítám. Za 7 dnů se v Mladé Boleslavi uskuteční Bolka Fest. Parkoviště i stanové městečko přímo v areálu festivalu jsou vyprodané. V areálu bude možné platit kartou i hotově. Příchozí se mohou těšit na 17 interpretů. V šapitou stanu pak zahraje několik DJů. Mezi nimi třeba také Manene. Food Festival se uskuteční už zítra v Mladé Boleslavi na výstavišti. Začátek bude v 10 hodin dopoledne a příchozí se mohou těšit na speciality domácí i světové kuchyně. Vstupné se neplatí.
2: Sport.
1: Povolání tří nováčků na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe je podle kouče české fotbalové reprezentace Miroslava Koupka signálem pro všechny mladé hráče. Měli by cítit, že mají stejnou šanci jako Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka a Christoph Kabongo. K důvodům pozvání Sochůrka ze Sparty do širší reprezentační nominace trenér Koubek řekl.
3: Je to takový hráč, který se trošku vymyká ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají. Je to hráč, kde se jeví velký potenciál a ukazuje to ve Spartě. Sparta s tím nemá problém. My ho chceme vidět v té konfrontaci s tou větší evropskou intenzitou, jak bude vypadat. Jo.
1: Zprávy končí, je čas opět na muziku.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
1: Rádio MB.
2: Hudba z našeho regionu.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, jílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.
2: www.radio.mb.cz
3: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Z dvou.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnuto.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.
2: www.radiomb.cz
3: Radio MB. I'm alive.

0: 13 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodový páteční den. Muzejní noce v Mladé Boleslavi uskuteční už dnes od 18. hodiny. Během večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Oblíbená inline dráha na městském stadionu v Mladé Boleslavi se dočkala další drobné úpravy, a to čerstvého nátěru. Obnova značení má přispět větší bezpečnosti chodců, běžců a bruslařů.
2: Sport.
1: Naši hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburku ještě dnes volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil včerejší trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý pak závěrečné vystoupení v základní skupině proti Kanadě. Zprávy končí, vracíme se k muzice, pohodový pátek.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: barvy, tvoje jistota. Radio MB.
1: Radio MB. Radio
2: MB. MB.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Gintokarp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Gintokarp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

0: někam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Tradiční muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne v pátek 22. května od 18. do 23. hodiny. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.

0: uhelné skaly, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: bylo 14 hodin. Rádio MB.
1: Pohodový pátek. Zítra od 12 hodin bude v Mladé Boleslavi uzavřena náhradní autobusová zastávka Nový Hřbitov. Důvodem je konání fotbalového utkání. Kvůli němuž bude neprůjezdná Jiráskova ulice. Po tuto dobu bude v provozu náhradní zastávka Městský stadion. Letiště Praha před hlavní sezonou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Očekává, že v letní sezóně odbaví rekordních 11,9 milionů cestujících. Meziročně o 3,6% více. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková dále řekla.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
3: Sport.
1: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i ze zahraničí. V Domě kultury se uskuteční jarní cena Cool Dance a mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Nenechte si ujít vrchol programu, tedy sobotní gala večer, který začne v 19 hodin. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Hezký poslech.
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Zděna šedá jako pondělí, Plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

0: Tohle bylo znamení kapely Debilheads, no a se 14. hodinou regionální muzika je zároveň znamení toho, že nám odstartoval náš odpolední úlet. Kamarádi, ideální situace, pátek, krásný počasí, víkend před námi, no a samozřejmě taky spousta muziky. Kylie Minogue, Mel C, No Name, Aqua a spousta dalšího. Takže já už vás vítám u naší dvouhodinovky, moje jméno je Luky, no a společně si uděláme tečku za tím pracovním týdnem, no a samozřejmě, jako vždycky, naladíme se na víkend. Kromě toho se mrkneme taky třeba na to, jaká hudební legenda končí, no a kde třeba i může nějaká nová tady v Česku a na Slovensku vzniknout. Tak pojďme do toho s dobrou náladou a s úsměvem na tváři. Právě teď už pro vás posílám Madonu, dáme si La Isla Bonita. Tak užívejte pátek a buďte dobře naladění. Jdeme na to!
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
5: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
6: Skupina Aqua, kdo by je neznal, hity jako Majo Maj, Dr. Jones nebo právě Barbie Girl, která nám dohrála tady u nás na Rádiu MB v odpoledním úletu. Tímhletím songem se dostali v roce 1997 do světový hitparád a ani dneska se rozhodně žádným playlistu nestratí. No a právě tahleta parta opět kamarádi hlásí konec. Po 37 letech oznámili autoři Barbie Girl ukončení kariéry. To je rozhodně velká škoda, ale přátelé, ono to není tak úplně poprvé. Na několik let si pauzu dali už dvakrát, a to v roce 2001 a 2007. Od roku 2016 zatím jedou, nebo jeli tedy bez přerušení, ale právě teď to opět přišlo. No tak doufejme, že stejně jako dvakrát předtím to bude třeba jenom menší pauza. Uvidíme. U nás ve vysílání ale žádný pauzy neděláme a tak jedeme dál. Před námi Annie Lennox, taky MC Sar a The Real McCoy. Tak buďte s námi a užijeme si pátek s odpoledním úletem. Jdeme zpátky do muziky.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.hit.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
6: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Příběh nekončí, já jedu dál. Song, který si každý z nás pamatuje, samozřejmě ze Superstar, kde se poprvé objevili dneska už profláklí zpěvačky a zpěváci jako Miroš Majda, Monika Bagárová, Jan Bendik a nebo Ben Kristoval. Song Příběh nekončí složil pro finalisty první řady československé Superstar, dokonce jeden z porotců, tedy Pavol Habera. No a nám se chystá, kamarádi, po dlouhých 5 letech další Superstar. Po delší pauze se nám tedy tahle ta pěvecká soutěž vrací na obrazovky a já se na to docela těším. Hlavně tedy na ty první castingy, který rád sleduju, protože tam se občas objeví fakt perly. A to ať v dobrém nebo i v horším slova smyslu. Kdy přesně soutěž odstartuje, zatím ještě nevíme, ale pravděpodobně to bude na podzim tohoto roku. No a kdo tentokrát usedne jako porota, tak je samozřejmě Palo Habera nesmí chybět. Jeho kolegy budou Eva Farná, Kalin a taky Kuba Prachař. Moderovat by to celé měl Leoš Mareš. No tak kdo jiný, samozřejmě. No tak uvidíme, třeba nám vznikne nějaká další hudební osobnost, kterou rádi zařadíme do našeho playlistu na Rádiu MB. Co vy? Těšíte se? Teď už se rozhodně, ale můžeme těšit na další muziku. Jste s Rádiem MB a páteční odpoledne vám dělá společnost Odpolední úlet.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: bylo 15 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. A u zpráv vás vítám. Za 7 dnů se v Mladé Boleslavi uskuteční Bolka Fest. Parkoviště i stanové městečko přímo v areálu festivalu jsou vyprodané. V areálu bude možné platit kartou i hotově. Příchozí se mohou těšit na 17 interpretů. V šapitol stanu pak zahraje několik DJů. Mezi nimi třeba také Manene. Food Festival se uskuteční už zítra v Mladé Boleslavi na výstavišti. Začátek bude v 10 hodin dopoledne a příchozí se mohou těšit na speciality domácí i světové kuchyně. Vstupné se neplatí.
2: Sport.
1: Povolání 3 nováčků na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe je podle kouče české fotbalové reprezentace Miroslava Koupka signálem pro všechny mladé hráče. Měli by cítit, že mají stejnou šanci jako Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka a Christoph Kabongo. K důvodům pozvání Sochůrka ze Sparty do širší reprezentační nominace trenér Koubek řekl.
3: Je to takový hráč, který se trošku vymyká takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají. Je to hráč, kde se jeví velký potenciál a ukazuje to ve Spartě. Sparta s tím nemá problém. My ho chceme vidět v té konfrontaci s tou větší evropskou intenzitou, jak bude vypadat. Jo.
1: Zprávy končí, je čas opět na muziku.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Se Selenou Gomez vás vítám do nové hodiny, pokud jste si nás naladili až teď, tak s vámi je odpolední úlet, s vámi je taky Radio MB, no a moje maličkost ještě do 16. My před sebou máme parádní vyhlídky, nejenom co se týká našeho playlistu této hodiny, ale samozřejmě taky vyhlídky na pohodový víkend, kde budou teploty atakovat třicítky, takže parádní počasí už lehce připomínající léto, který nám sice startuje až za necelý měsíc, ale v příštích dnech a v příštím týdnu už teploty budou opravdu letní, takže máme se na co těšit. Doufám, že máte napuštěný bazény a že jste oprášili plavky. Každopádně ale pojďme na vyhlídky hudební, jak jsem slíbil. Pink, Adrian a DJ Rames, dáme si taky divokýho Billa nebo kapelu Slza už za malou chvíli. Těšit se tedy můžete kromě fajnový muziky a teplýho počasí, třeba taky na zítřejší hokej, kdy se na mistrovství světa proti sobě postaví Česko a Slovensko, tak už jenom tohleto slibuje pořádný napětí. Takže určitě nezapomeňte fandit, no a za chvilku vám řeknu, kam si můžete jít třeba ještě před hokejem nacpat pupíky. Tak buďte s námi, no a kapela Slza už letí rovnou k vám. No a pošleme jí taky všem Emilům k jejich dnešnímu svátku. Každej sám. To je muzika, kterou posílám právě teď na vlnách Rádia MB za vámi.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: se podívám.
1: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: MB.

0: Tohle byly hudební lahůdky kapely Divokej Bill. No a kamarádi, pokud si nějakou tu lahůdku chcete taky dopřát, tak máme pro vás tip na zítřejší Mladoboleslavský food festival, který se bude konat už po 6. Ale pozor, kdo jste byli zvyklí na Boleslavský food festival chodit na Boleslavský městský stadion, tak tam zítra najdete maximálně klobásu a párek, protože zítra se nám to skřížilo se zápasem boleslavského fotbalového týmu, no a tak byl food festival přesunut na výstaviště, na krásnou travnatou plochu, přesně tam, kde na večerních adventních trzích najdete ten velký kolotoč, takže tam zítra budou samé lahůdky, burgery, trhaný maso, těšit se můžete taky na legendární Cubano sandwich, taky na pořádnou dávku amerického street foodu, na legendární Cubano sandwich, pořádně naložený Philly cheese steak sandwich, no taky zajímavý asijský koncept bez lepku, tedy sičící placku BX. Takže věřím, že každej si tam přijde na svý. Budou pořádný vedra, takže samozřejmě bude připraveno jí i pivko, točená limča a spousta dalších dobrot. No, já tam určitě budu, protože kde je jídlo, tam jsem já, no a třeba se tam potkáme. Takže pokud si chcete zítra před hokejem trošku namastit žaludek, určitě doražte na výstaviště. Teď už dorazila další muzika a já pošílám Welshly Arms. Následovat bude Eros Ramazzotti a 24/7 si dáme v našem odpoledním úletu. Tak užívejte pátek, užívejte sluníčko a užívejte muziku.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Pali, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: Nico Santos, Would I Lie to You. Kamarádi, nám se blíží 16. hodina, nás čeká krásný teplý víkend, čeká nás taky zítra od 16 hodin a 20 minut zajímavý hokejový zápas mistrovství světa Česko-Slovensko. No a vás taky už teď čeká hodina s Romanem. Blíží se 16. a to znamená, že tady ve studiu se opět vystřídáme. No a pro vás dál hudbu ladit bude právě Roman, takže vy si užívejte dál muziku, já už si jdu užívat slunce a na vás se těším zase v pondělí, takže slyšíme se, no a s některýma se i vidíme zítra na Food Festivalu a nebo u hokeje. Mějte se krásně, užívejte život, užívejte hudbu a pro všechny ženy ještě letí Rybičky 48 a to už je ode mne opravdu vše, tak čau.
1: www.radio.mb.cz
2: Radio MB.
1: Dlouho s

0: bylo 16 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Pohodový páteční den. Muzejní noce v Mladé Boleslavi uskuteční už dnes od 18. hodiny. Během večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Oblíbená inline dráha na městském stadionu v Mladé Boleslavi se dočkala další drobné úpravy, a to čerstvého nátěru. Obnova značení má přispět větší bezpečnosti chodců, běžců a bruslařů.
2: Sport.
1: Naši hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburku ještě dnes volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil včerejší trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý pak závěrečné vystoupení v základní skupině proti Kanadě. Zprávy končí, vracíme se k muzice, pohodový pátek.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Krásné odpoledne, přítelíčkové, to je počásko, co říkáte. Takhle kdyby bylo celý rok, ta nálada je hned prostě lepší, dělat se dá úplně všechno, já jsem dnes například začal napouštět bazén, takže léto u mě bylo zahájeno. Tak jo, teď už je tady hodina s Romanem, u které vás vítám, Lukáše jsme se zbavili, tedy jeho dvouhodinovka skončila, my mu za ní děkujeme, bylo to opět skvělé a výživné, sám jsem poslouchal. No a plány na dnešní večer máte, nemáte, koná se třeba muzejní noc v Mladé Boleslavi, takže můžete zavítat na několik míst v muzeích a v galeriích. Bude připraven vstup zdarma, také bohatý doprovodný program. Já to mám nejblíže třeba na Letecké muzeum, takže je možné, že se půjdeme podívat na letadélka, ale uvidíme, do večera ještě daleko, teď si užíváme odpoledne, možná pozdní odpoledne, jak chcete, a budeme si ho užívat s tou nejlepší muzikou. Já vám posílám další, jsme spolu do 17. hodiny. Pěkný pátek.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB. Radio MB.

0: dva dny. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Hezké odpoledne, společně zakončujeme další pracovní týden. Doufám, že byl pro vás úspěšný. Přátelé, dnes se do Mladé Boleslavy zavítal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Navštívil Klaudiánovu nemocnici. Seznámil se nejen s aktuálním rozvojem zdravotnického zařízení, ale hlavně s postupující digitalizací nemocničních systémů. Vypadá hodně důležitě na těch fotkách, takže snad nás nikde nepomluví, snad bylo všechno v pořádku. Koukal jsem, že se setkal také se senátorem Ondřejem Lochmanem a nebo s primátorem Mladé Boleslavy Jiřím Bouškou. Takže děkujeme za návštěvu, přijeďte zase a kdybyste si chtěli o této návštěvě přečíst něco více, můžete na našem webu, jasně že jo, www.radiomb.cz, to je to nejaktuálnější zpravodajství z našeho regionu. A zatímco budete ťukat, tak já vám posílám další muziku. Hezké odpoledne.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Peka

0: vám.
1: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Beznoč 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: strach, že jsi se ztratila na pořád.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Radio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Radio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Bezva odpoledne, krásný pátek, přátelé, už se blíží 17. hodina. Hodina s Romanem se tedy pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Ale ještě než se rozloučím, přátelé, pojďme se podívat na to počasí. To je nádhera. Před námi jsou opravdu letní dny. Zítra sluníčko, nějakej ten mráček a teploty kolem 25, možná 26 stupňů. V neděli bude ještě tepleji, příští týden budou teploty šplhat až na 30 stupňů, no prostě nádhera. Pokud jste přemýšleli, jestli postavit a nafouknout bazének, já myslím, že by to šlo. Zatím nejsou nikde zprávy o tom, že by se mělo otevírat Mladoboleslavské koupaliště, já myslím, že by to mohlo být v průběhu června, záležet bude samozřejmě hlavně na počasí. Ono ještě asi nějaké to ochlazení dorazí, věřím, že to pravé parné léto je ale před námi, tak doufejme, že nebude zase až moc kruté. Také na koupaliště se příští týden zeptáme náměstka primátora Daniela Marka, protože bude v našem studiu, takže vás čeká další velmi zajímavý rozhovor. No a protože David už netrpělivě čeká na svoji šanci, tak ji dostane. Bude s vámi mezi 17. a 18. Já mu předávám mikrofon. Loučím se, přeju hezký večer. Pokud se chystáte třeba právě na muzejní noc, tak si to pořádně užijte. No a mějte také pohodový a skvělý víkend.
3: Radio MB.
1: Radio MB.
4: Radio MB.

0: bylo 17 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Pohodový pátek. Zítra od 12 hodin bude v Mladé Boleslavi uzavřena náhradní autobusová zastávka Nový Hřbitov. Důvodem je konání fotbalového utkání. Kvůli němuž bude neprůjezdná Jiráskova ulice. Po tuto dobu bude v provozu náhradní zastávka Městský stadion. Letiště Praha před hlavní sezonou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Očekává, že v letní sezóně odbaví rekordních 11,9 milionů cestujících. Meziročně o 3,6% více. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková dále řekla.
3: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: Sport.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i ze zahraničí. V Domě kultury se uskuteční jarní cena Cool Dance a mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Nenechte si ujít vrchol programu, tedy sobotní gala večer, který začne v 19 hodin. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Hezký poslech.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Tady je Rádio MB, pátek 22. května pokračuje, o čem se budeme bavit mezi 17. a 18. která oblíbená talk show v televizi končí, to vám řeknu i za malou chvíli a taky se podíváme na maximální ceny pohonných hmot o víkendu. Krásný pátek.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
4: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: No a pokud máte rádi talk show 7 pádů Honzy Dětka na Primě, tak končí. Důvodem je prý množství pořadů, které stanice vysílá a které se obsahově podobají. Přednost ve vysílání tak dostává konkurence show Jana Krause, která je letitou vizitkou stanice, a taky novinka u Adély. No, tak můžeme smutnit. Jsme Rádio MB, hraju vám další muziku.
1: www.radiomb.cz
2: Rádio MB. Fighters don't cry. Fighters don't cry.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: Pěkný den s rádiem MB, kdybyste náhodou nevěděli, jaké budou maximální ceny pohonných hmot zítra a asi i v neděli, tak vám to řeknu. Litr benzínu oproti dnešku zlevní o 12 haléřů na maximálně 45,11 koruny. Naftu pak čerpací stanice budou moct prodávat nejvýš za 42,08. Tak, takovéhle budou ceny. Já vám přeju krásný zbytek pátku, užijte si víkend a těším se na vás v pondělí po 17. hodině.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB. Radio MB.

0: bylo 18 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: A u zpráv vás vítám. Za 7 dnů se v Mladé Boleslavi uskuteční Bolka Fest. Parkoviště i stanové městečko přímo v areálu festivalu jsou vyprodané. V areálu bude možné platit kartou i hotově. Příchozí se mohou těšit na 17 interpretů. V šapitou stanu pak zahraje několik DJů. Mezi nimi třeba také Manene. Food Festival se uskuteční už zítra v Mladé Boleslavi na výstavišti. Začátek bude v 10 hodin dopoledne a příchozí se mohou těšit na speciality domácí i světové kuchyně. Vstupné se neplatí.
1: Sport.
2: Povolání tří nováčků na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe je podle kouče české fotbalové reprezentace Miroslava Koubka signálem pro všechny mladé hráče. Měli by cítit, že mají stejnou šanci jako Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka a Christoph Kabongo. K důvodům pozvání Sochůrka ze Sparty do širší reprezentační nominace trenér Koubek řekl.
3: Je to takový hráč, který se trošku vymyká. Takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají, je to hráč, kde se jeví velký potenciál a ukazuje to ve Spartě. Sparta s tím nemá problém. My ho chceme vidět v té konfrontaci s tou větší evropskou intenzitou, jak bude vypadat. Jo.
2: Zprávy končí, je čas opět na muziku.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Na rádiu MB teď pro vás máme reportáž. Budeme si povídat o společnosti Neonlack, která vznikla v Mladé Boleslavi v roce 1996, původně pod názvem Neon-Lack. Za dobu své existence se vypracovala mezi významné dodavatele v oblasti průmyslového lakování a lakované díly dnes najdeme v produktech téměř všech světových výrobců automobilů. V krátkém rozhovoru se teď ohlédneme za historií firmy. Naším hostem je ředitel společnosti Neonlack Vít Šindelka. Jak to tedy začalo? Chtěla vaše rodina vždycky lakovnu?
1: Tak to vám povím úplně přesně. Kdyby moje maminka nejela v zimě autem a nenabourala ho, tak by se neseznámila s tatínkem. Ale vážně, začalo to díky tvrdé práci mého otce jako lakírníka a nějakým schopnostem maminky obchodním, která se k němu později přidala. Nebylo v plánu úplně asi založit a postavit firmu o takovýhleho rozsahu. Spíšlo o nějakou tvrdou práci a vidět za sebou kvalitu.
0: Co zažil Neonlack za těch 30 let? Jak zajímavý je obor povrchových úprav?
1: Neonlack toho zažil opravdu mnoho za těch uplynulých 30 let. Když to vezmu, to gro bylo vlastně lakování dílů pro automobilový průmysl přes Octavii, Felicii, Škoda Praktik, až vlastně po nějaká sekční vrata do betonárek a pískoven. Od prvního robota nebo komerční robotizované lakovny až přes digitalizaci a nastavování systému řízení.
0: Neonlack zvládl úspěšně generační obměnu. Toužil jste převzít kormidlo lakovny?
1: Tak úspěšně je tady na místě. Mezigenerační obměna totiž je relativně složitý proces, aspoň z mého úhlu pohledu. Kormidlo lakovny převzít jsem úplně neplánoval. Spíš jsem to viděl jako knipl od stíhačky, a ze které se mi následně stalo dopravní letadlo. Už od dětství mě to táhlo k letadlům, takže je to takové splnění dětského snu. Ale převzetí rodinné firmy vzniklo díky tomu, že jsem měl možnost podílet se na jejím rozvoji a v podstatě jako inovacím, ke kterým jsem přičichnul a které mi zachutnaly.
0: Za každou úspěšnou firmou stojí samozřejmě lidé. Jak se vám daří budovat a udržet tým odborníků v tak specializovaném oboru?
1: Je to tak, snažíme se být stále rodinnou firmou, to znamená držet hodnoty, slušnosti, důvěry, pochopení. Máme zaměstnance, kteří s námi jsou už 20 nebo 25 let, zaměstnance, kteří k nám jezdí z Liberce nebo z Děčína, prakticky celý středočeský kraj. Samozřejmě je to postavené také na kvalitním personálním oddělení. Jak je udržujeme? Udržujeme je tím způsobem, že zvyšujeme jejich kvalifikaci a odbornost. Každý zaměstnanec, který v podstatě k nám přijde, tak se z něj stane odborník nebo specialista, pokud tedy chce.
0: 30 let, to už je dospělácký věk, pomalu Kristova léta. Co čeká Neonlack v dalších letech a jak vlastně slavíte taková rodina firemní výročí?
1: Tak plány jsou jasné, je to o tom, že chceme být stále nějakou štíkou v rybníce firem, být mrští a flexibilní. Plánujeme vícesměrný provoz, nové zakázky a hledáme samozřejmě i nové talenty do našeho týmu. Slavíme standardně takže dort, svíčky a konfety.
0: Naším hostem byl ředitel společnosti Neonlack Vít Šindelka. Děkujeme za rozhovor, ať se vám i nadále daří.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Food Festival se uskuteční už 23. května v Mladé Boleslavi na výstavišti. Začátek bude v 10 hodin a příchozí se mohou těšit na speciality domácí i světové kuchyně.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapni!

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz.
4: Radio MB.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Radio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Radio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře. Na pódiu se dále představí Alchymie. A Jakub Děkan.
1: Chci jenom další ráno, ty na tebe se podívám.
0: 7. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.
3: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já, jestli má hlava není zamotaná, jestli je pořád ta jediná a vyvolená, ta, která pomohla mi se vším, když jsem nevěděl kam dál. Ptala se pro všechny ty věci, hodinky a šperky, blbosti z radosti, spolu furt utíkáme dál, i když to slunce zapadá, cítím žár. A občas přijdou doby zvláštní, když se moře bouří a loď se nám potápí. To potom hledáme dlouho místa klidný, než se sklidní ta bouře, co nás brzdí. Pak roztáhne křídla, plujem dál, na naší lodi zase jenom ty a já. Všechny ty překážky nám uhnou po co smát, žádný starosti.

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý. A potom schovávat se do míst, kde jsme se poznávali, nechávali umíst. Koukali na město, který nám ještě střeží. Mysleli

0: 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.
5: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, jílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v Katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz
7: www.radio.mb.cz
8: Radio MB.

0: bylo 20 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Food Festival se uskuteční už 23. května v Mladé Boleslavi na výstavišti. Začátek bude v 10 hodin a příchozí se mohou těšit na speciality domácí i světové kuchyně.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB. Radio MB.

0: Radio MB.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte

0: Volte pizzu Christe. Nabídka je bohatá. Máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli. Objednej i tortily.
1: Pizza Christe. Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já, dobře oba. Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: www.radiomb.cz
3: Rádio MB.

0: někam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.
2: Rádio MB.

0: bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Pospíšili, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Radio MB.
7: www.radiomb.cz.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý kolo.

0: bylo 22 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: proč, řekni to hned, řekni mi stop a neber to zpět. Řekni mi proč, teď nic neříkáš, proč teď mlčíš a slyším jen pláč.
1: Měli on chyb, který nevezmu zpět, všechny ty dny ve mně halí jen šeť. Tahám za záchranný lano, co zachytí niterní

když už jsem nalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když si před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často je

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.